0: Lejpec vám.
1: Kamerne ledný, ja nic
0: Skalov.
1: Poprobe. Čaga, čaga.
0: Lejpec vám.
1: Kamerne ledný, ja nic
0: Skalov.